Dobrý večer, dobrý večer, ja Lem FM, z tej strany Severian Kosovský, krásne vás všetkých vítam, kolo sluchania toj dnešnej našej audícii. No i nadejúša, že budete so mnou, bo to večer s Radiom Lem FM, dnes máme už 14. den mája. Toto audíciu počujete tradicíjne, tu sa nič nezmínia, do 21.30. Takže zaprášam, začnime.